Only the strong survive in the jungle.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně, hodně daleko do minulosti. Vesmírný teleskop James Webb objevil v nejtemnějších koutech oblohy takzvané malé červené tečky. Drobné načervenalé body z doby, kdy byl vesmír starý sotva miliardu let. Astronomové dlouho nevěděli, co s nimi. Na černé díry jim chybělo rádiové a rentgenové záření. Na prvotní hvězdy se zase točily podezřele rychle. Nová studie v časopise Nature, jak popisuje Universe Today, přichází s vysvětlením. Podle počítačových simulací raného vesmíru ultrafialové světlo zabránilo obřím plynným mrakům rozpadnout se na hvězdy. Místo toho vznikla jediná prvotní superhvězda, která se okamžitě zhroutila do černé díry o hmotnosti milionu sluncí. A záření okolí ji navíc krmilo rychleji, než dovoluje Eddingtonova mez. Takže malé červené

0: jejich největším hitem.
1: Well, it started as a solo project for me. It was an ego trip that I had. But
2: my people.
0: Moving on up z připravované druhé desky Elegant Slamming proklestí M People cestu k vítězství na Brit Awards a my si ho dáme v remixu od Rogera Sancheze.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Máme tu čtvrtek, kterému se často říká Malý pátek, ale co je hlavní, že do kin vstupují nové tituly. Můžete se těšit na krimi komedii Stevena Soderbergha Christofferové, Resident Evil se vrací pod vedením Zacka Craiga, historické drama Rose nás zavede do období po 30-leté válce a v kinech vás rozesmíje kolumbijský poeta. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I have a relationship with the canvas. When I've said what I've got to say to it, it goes.
1: Where do you think it goes?
0: To blast from the mind of others.
2: Hi, Dad.
0: That's the thing, isn't it?
3: Krimi komedie Kristofrové je v kinech. Nový film Stevena Soderbergha, tedy režiséra, který nám dal Erin Brockovich nebo Dannyho parťáky. Julian Sklar býval hvězdou londýnského uměleckého světa, jenže štětec už 20 let nevzal do ruky. Jeho dospělé děti ale moc dobře vědí, že v ateliéru leží série nedokončených obrazů zvaná Kristofrové. A ta by po otcově smrti mohla vynést pořádné jmění. Tajně proto najmou mladou restaurátorku s talentem na padělání, aby plátna dotáhla do konce. Jenže starý mistr není žádný naivka a ve svém vlastním ateliéru si pravidla hry diktuje sám. Excentrického malíře hraje 86-letý Ian McKellen, padělatelku Michaela Coel, známá ze seriálu Můžu tě zničit. Vypočítavé potomky pak stvárnili James Corden a Jessica Gunning. Scénář napsal Ed Solomon, podepsaný třeba pod Muži v černém, a Soderbergh si film jako obvykle sám natočil i sestříhal. Snímek měl premiéru na festivalu v Torontu a kritici se shodují, že jde především o komorní souboj dvou velkých herců, který by klidně obstál i na divadelních prknech. Soderberghu vrchol to prý není, ale McKellen a Coel si nahrávají tak přesně, že to jiskří. Padělat se zkrátka dá lecos. Charisma Iana McKellena ale ne. Kristofrové břitkou krimikomedii s Ianem McKellenem a Michaelou Coel přináší do českých kin Aerofilms.
4: We have 8 canvases from Dad's only good period which he abandoned.
5: It's a forgery job.
4: Forge through them until they're completed.
0: Oh, they're not even clever, those two.
2: Hi, Dad.
0: Blame their mothers, not me. I had nothing to do with them. What makes you think you could do it?
6: I guess that's where the art of it comes in.
0: Interesting. It's almost worth staying alive for.

0: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, oh my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
1: Hey, you got time for another run?
0: No, I'm wrapped up for the...
2: It's outside the zone, so it pays double.
0: I could do that.
3: Dokin nastupuje horor, na který fanoušci videoher čekali s napětím i s pořádnou dávkou obav. Resident Evil se vrací na plátna, tentokrát pod taktovkou Zacka Craigera, režiséra loňského hororového překvapení Weapons. Kurýr Brian, kterého hraje Austin Abrams, má doručit zásilku do Raccoon City, jenže během jediné noci se město po úniku smrtícího viru změní v peklo. Ulice se plní nakaženými, pomoc nikde a Brian se musí protloukat s tím, co zrovna najde po ruce. A čím hlouběji se do chaosu dostává, tím jasněji mu dochází, že za nákazou stojí něco mnohem horšího než obyčejná epidemie. Craiger nepřevyprávěl žádnou z her, napsal úplně nový příběh, který běží souběžně s událostmi druhého dílu herní série. Vedle Austina Abramse, se kterým spolupracoval už ve Weapons, se objeví Paul Walter Hauser, Zack Cherry nebo Kelly Rice. A víte, kde leží Raccoon City? Třeba v Karlíně. Film se totiž natáčel hlavně v Praze, ulice kolem Florence a Negrelliho viaduktu se na podzim proměnily v zasněžené americké město plné nakažených a nejtemnější scény vznikly v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích. Po 6 filmech s Milou Jovovich a restartu z roku 2021, který propadl u diváků i kritiky, to s filmovým Resident Evil nevypadalo nijak slavně. První reakce z premiéry na festivalu Fantastic Fest ale zní úplně jinak. Novináři chválí nekompromisní napětí, spoustu krve, zvrácené příšery a překvapivě i černý humor. A někteří už film řadí mezi nejlepší adaptace videoher vůbec. Tak uvidíme, jestli to potvrdí i plné recenze a především diváci. Resident Evil od Zacka Craigera najdete nyní ve vašich kinech díky distribuci Falcon.
0: Hello? There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
4: Show, leave a message.
0: Hey, baby, I'm really sorry that we got disconnected earlier. Some things have happened, and I can't get a hold of police.

0: auf, sagt man. Der Soldat. Er sei ein Sonderling.
1: Do kina můžete vyrazit také na historické drama Rose, film, který letos na Berlinále vynesl Sandra Hüller stříbrného medvěda za herecký výkon. Ocitáme se v 17. století a 30-letá válka nechala za sebou spoušť. Do odlehlé protestantské vesnice přichází tichý voják s jizvou ve tváři a s listinou, podle které je právoplatným dědicem dávno opuštěného statku. Vesničané jsou nedůvěřiví, ale nakonec cizince mezi sebe přijmou. Netuší ovšem, že listina patřila mrtvému spolubojovníkovi a že nový soused je ve skutečnosti žena, která už léta žije jako muž. Aby zapadla, vstoupí dokonce do domluveného sňatku s dcerou místního sedláka. A s každým dalším dnem roste riziko, že se pravda provalí. Titulní roli hraje Sandra Hüller, kterou znáte z Anatomie pádu nebo Zóny zájmu, a kritici se u ní předhánějí v superlativech. Mužskou identitu staví hlavně na fyzickém projevu, na chůzi, držení těla, pohledu i hlasu. Pro Hüller je to mimochodem už druhý stříbrný medvěd, ten první získala na Berlinále přesně před 20 lety. Rakouský režisér Markus Schleinze natočil Rose v černobílé a jde teprve o jeho třetí celovečerní film za 16 let. Podle recenzentů je to zatím jeho nejpřístupnější snímek, i když veselou podívanou rozhodně nečekejte. Rose ve filmu tvrdí, že v kalhotách je víc svobody a v 17. století to platilo dvojnásob. Rose se Sandrou Hüller nově v českých kinech uvádí Beyond Zero Gravity.
2: Hab nie denken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
3: Das ist die Susanna. Unbescholten, gottesfürchtig, in allen weiblichen Arbeiten geschickt.
4: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Oscar Restrepo, a poet, a dreamer.
1: Yo estoy escribiendo un libro.
2: Hay un libro.
1: Yo soy un poeta.
2: Usted es un desempleado.
0: A failure in life.
1: 10,000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, deme 20.
3: No, y no me saca el carro.
0: Misunderstood in his own time.
4: Haga sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
0: By his own daughter.
1: Usted me odia.
5: Es como un niño.
1: Perdón.
0: But something is about to change.
6: V Kinehrově najdete i kolumbijskou dramedii poeta a držitele ceny Porotis festivalu v Cannes. Oscar kdysi vydal 2 sbírky básní a dokonce za ně sbíral ocenění. Dnes je mu přes 50, je bez práce, rozvedený, pije a pořád bydlí u maminky v Medellínu. Nad krbem má fotku slavného kolumbijského básníka, který zemřel ve 30 a sám si potichu přiznává, že kdyby taky umřel mladý, jeho kariéra by na tom byla mnohem líp. Sestra mu nakonec sežene místo učitele na střední škole a tam Oscar objeví dospívající dívku z chudé čtvrti, která má pro poezii obrovský talent. Rozhodne se, že z ní udělá básnířku, jenže ona o to vůbec nestojí a Oscar má neomylný talent proměnit každý dobrý úmysl v katastrofu. Hlavní hrdina se jmenuje Oscar a jak to tak bývá, Oscara v životě nikdy nevyhraje. Titulní roli hraje neherec Uber Royce a kritici ho chválí za postavu, která je zároveň k popukání i k pláči. Film scénáristicky i režijně podepsal Simon Mesa Soto a recenzenti připomínají, že místo očekávaného příběhu o drogových kartelech natočil v Medellínu absurdní frašku o umělci, kterému nic nevychází. Kolumbie ho dokonce vyslala do boje o Oscara za nejlepší mezinárodní film. Poetu, hořce vtipný příběh o básníkovi, co to všechno zase zvoře, najdete nově ve vašich kinech a přináší ho Pilot Film.
0: A black comedy from Simon Mesa Soto.
1: Dolor ha sido materia prima de mi poesía.
4: No, no, no.

Čtvrtek patří v kinech novinkám a dnešní nabídka je pořádně pestrá. Od padělaných obrazů přes horor až po jednoho velmi naštvaného kojota. Steven Soderbergh posílá do kin krimi komedii Christofferové. Ian McKellen hraje stárnoucí hvězdu londýnské výtvarné scény, jehož výpočítavé děti najmou mladou padělatelku v podání Michaely Coel, aby tajně dokončila otcovy slavné obrazy. Jenže starý mistr se jen tak přechytračit nenechá. Fanoušci hororu se dočkali nového Resident Evil. Režisér Zack Cregger posílá obyčejného kurýra, kterého hraje Austin Abrams, do Raccoon City přesně v noci, kdy se město po úniku viru změní v peklo. První reakce z premiéry jsou nadšené. Mnohem těžší kalibr v kinech nabízí francouzské drama Opuštěný. Rekonstruuje posledních 11 dní učitele, kolem kterého se po hodině o svobodě slova rozjela lavina obviňování a dezinformací, a ptá se, proč ho instituce nedokázaly ochránit. Sandra Hüller získala na Berlinále stříbrného medvěda za černobílé historické drama Rose. Po 30-leté válce přichází do odlehlé vesnice žena v přestrojení za muže a pod cizí identitou si nárokuje opuštěný statek. Z Kolumbie dorazila do kin dramedie Poeta oceněná v Cannes. Neúspěšný básník a opilec z Medellínu se rozhodne udělat hvězdu z talentované studentky, pokud to ovšem zase nezvoře. Ukrajinská romantická komedie Vlak červená ruta zve na cestu, kde se láska na první pohled potkává doslova v každém kupé. Česká kinonovinka Call je komorní psychologický thriller, který se odehrává prakticky v reálném čase. Úspěšnému muži jediný videohovor se sexuálním podtextem převrátí život z hůru nohama. A pro fajnšmekry se do kin vrací krátký film o lásce Krištofa Kieslowského, rozšířená verze 6. dílu Dekalogu. Dokumentární nabídku v kinech vede časozběrný portrét Bára Basiková od Heleny Třeštíkové, který zpěvačku sleduje celých 50 let, včetně jejich pádů, depresí a samoty uprostřed slávy. A v dokumentu Lev Salonu projíždí David Vávra na rikše Hradec Králové a vypráví o jeho architektuře. A pro nejmenší diváky v kinech Kojot vrací úder. Kojot Vilda má dost vybuchujících výrobků a zažaluje společnost Acme. Film mimochodem studio Warner už jednou hodilo do šuplíku a zachránila ho až jiná distribuce, takže i on si svou spravedlnost vybojoval. Čeká vás velkolepá honička. Tak to byly dnešní novinky v kinech. Hovk!

Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste se pustili to nejlepší rádio v českém éteru. Kdo poslouchá Zun Rádio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB Plus automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zun Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

Anička, pozdravujem. Pozdravím aj Lily. A pozdravím dubajského princa Marečku. Krásne ráno.

Disco Savrus, rok 79. GQ Disco Nights.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
5: Let me present you the great Susie Wynn.

Oh yeah. Чистый грубо. I'm here for this.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

keďže nám začína víkend, poprosím všetkých, chovajte sa slušne. Nie, že sa zlejete, ako také svine. A nefetujte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies, 100

0: 47 partnerů.
1: Ne, přeskočit.
0: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
1: Cože? Vždyť ty seš robot.
0: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
1: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
0: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
1: Já se chci jen někam podívat.
0: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
1: Chci si užít dan zga tvára.
2: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
0: Zadejte cílovou destinaci.
2: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. This is a power play.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie Zone Rádia a Huči Kuči Tance. Edis Online nově nabízí komorní příběh 1001 gramů a Prime Video nasadilo další romantický kus You Plus Me Against the World. Netflix pokračuje ve své antologii Monstrum s příběhem Lizzie Borden a také nás znovu zavádí do městečka Hawkins v druhé řadě animovaných Stranger Things, příběhy z 85. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: There's nothing wrong with blood. Blood is power. Blood is freedom.
1: Na Netflixu je nově k dispozici čtvrtá řada úspěšné antologie Monstrum. Po Jeffreym Darmorovi, bratrech Menendezových a Edu Gainovi si tvůrci Ryan Murphy a Ian Brennan tentokrát poprvé posvítili na ženu. Na Lizzie Borden. Nám to jméno možná moc neříká, ale v Americe z něj vznikla morbidní dětská říkanka. V srpnu roku 1892 byly v městečku Fall River ve státě Massachusetts nalezeni ve vlastním domě ubití sekerou zámožný Andrew Borden a jeho druhá žena Abby. Hlavní podezřelou se stala jejich dcera Lizzie. Porota ji nakonec zprostila viny, nikdo jiný obviněn nebyl a případ oficiálně zůstává nevyřešený. Seriál nabízí vlastní výklad. Lizzie je tu utlačovaná dcera z bohaté, ale chladné rodiny, která spolu se vzdorovitou služebnou uvízne v domě plném ponižování a krutosti. Obě pak hledají únik ve fantaziích o moci, touze a popomstě. Podle Iana Brennana série míří hlavně na viktoriánskou dobu, kdy žena měla jen málo možností, jak se vzepřít. Lizzie hraje Ella Beatty, dcera Warrena Beattyho a Annette Bening. Služebnou Bridget stvárnila Vicky Creeps, otce Charlie Hannem, který se v Monstru objevil už loni jako Ed Gein, a macechu Rebecca Hall. Nechybí ani stálice Murphyho světa Sarah Paulson, tentokrát jako sériová vražetkyně Eileen Wuornos. Pokud si stěžujete na napjaté nedělní obědy u rodiny, u Bordenových by vás to rychle přešlo. Všech 8 epizod seriálu Monstrum, příběh Lizzie Borden, najdete nyní na Netflixu.
2: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
3: Knife is too easy. And a rifle's almost too kind a way to go.
4: No, I know how we're gonna kill them.
5: No way a woman could do this.

0: Ladies and gentlemen, the mother of all kilograms.
1: Action! Na Edison Online přibylo komorní norské drama 1001 gramů režiséra Benta Hamera. Marie pracuje v Norském ústavu pro váhy a míry a patří k hrstce lidí, kterým je svěřen národní prototyp kilogramu. Kousek kovu ze slitiny platiny a iridia, který se z trezoru vyndává jen v rukavičkách a pod skleněným poklopem. Stejně pečlivě jako s ním zachází Marie i se svým vlastním životem. Všechno má svůj řád, míru a přesný čas, jen na city tu moc místa nezbývá. Pak se jí ale rozpadne vztah, vážně onemocní otec a Marie pak musí odcestovat s národním kilogramem v kufru na odborný seminář do Paříže, kde se bude vážit proti svému francouzskému protějšku. A právě tam se začne nečekaně převažovat i její vlastní život. Hlavní roli hraje norská herečka Anne Dahl-Torp, po jejím boku se objeví Laurence Stoke. Film měl světovou premiéru na festivalu v Torontu a Norsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kritici chválili jeho tichou, dojímavou a pečlivě vystavěnou poetiku, i když upozorňovali, že děje je tu opravdu jen pár gramů. Za to humor je tak suchý, že by se dal vážit na miligramy. Vizuální snímek 1001 gramů najdete nově v nabídce Edison Online.
0: We at BIPM are very pleased to be able to welcome so many delegates to this kilo seminar.
2: Man determines the definition of weight, but it's equally important to understand what the definition of weight does to man.
3: C'est le kilo norvégien, ça?
4: Oui.
3: C'est lourd à porter, non?
4: Le plus lourd fardeau de la vie, c'est de n'avoir rien à porter.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: To by nebylo Prime Video, kdyby nám každý týden nenaservírovalo romantiku. Nově zde najdete francouzský film You plus Me against the World. Jde o adaptaci první knihy úspěšné romantické trilogie autorky, která si říká Emma Green. Za tímhle anglicky znějícím pseudonymem se ale ve skutečnosti skrývá dvojice francouzských spisovatelek a bývalých novinářek a jen ve Francii se jejich série prodala přes 1 000 000 výtisků. Hlavní hrdinkou je 18-letá Alma z bohaté rodiny. Doma si všichni myslí, že poctivě studuje práva, ona ale potají studuje film. Na škole narazí na Vadima, samotářského rebela s temnou minulostí, a když spolu musí natočit studentský film, jiskří to mezi nimi od první chvíle. Nejdřív se nesnáší, pak se zbližují a nakonec se do sebe zamilují. Jenže do jejich vztahu se začne vměšovat někdo neznámý, kdo jim posílá anonymní výhrušky a hrozí, že vytáhne na světlo tajemství, která by je oba mohlo zničit. Film natočila Manon Goring, která má za sebou mimo jiné epizody francouzské verze seriálu Scam. Romantiku plnou tajemství You plus Me against the World najdete nyní na Prime Video.
1: J'ai peur. T'aimais ça.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
1: I've never seen flowers bloom in winter like this.
2: Action. Na Netflix se vrací animovaný seriál Stranger Things příběhy z 85. s druhou řadou. Pokud jste po finále hraného seriálu zatoužili po dalším výletu do Hawkinsu, tady ho máte v kreslené podobě. Příběh je zasazený do zimy roku 85, tedy mezi druhou a třetí řadou původního seriálu. Parta se po všech hrůzách snaží žít normálně, hrají D&D, vysedávají v herně a chystají se na Valentína. Jenže po městě začnou vyrůstat podivné duhové květiny, objevují se přízraky a Hawkins zaplaví roj zvláštních stvoření. Parta, ke které se už v první řadě přidala nová kamarádka Nikki, musí přijít na to, co zatím stojí, dřív než se znovu otevře brána do světa vzhůru nohama. Seriál vede Eric Robles a nad celým projektem drží ochranou ruku bratři Duffrovi. Známé postavy tentokrát nedabují původní herci, ale nové obsazení. První řada z letošního dubna sklidila spíš rozpačité ohlasy a Netflix proto druhou sérii zkrátil z 10 epizod na 8. Kdo ale v Hawkinsu nechal kus srdce, ten se asi nechá zlákat i na zimní koulovačku s příšerami. 8 nových epizod seriálu Stranger Things příběhy z 85. najdete nyní na Netflixu.
3: A ghost? You dorks cannot be serious. Those flowers have upside down written all over them.
4: This just got interesting.
3: It's not like anything we've ever seen before. That's impossible. We threw everything we had at that thing. Nothing worked. Not even Elle's powers.
5: Tak co? Dobrý?

Je pátek a to znamená kompletní přehled všeho, co tento týden přišlo na streamovací služby, tak se pohodlně usaďte, bude toho požehnaně. Apple TV Plus vypouští nejzajímavější věc týdne, šestou řadu špionážní jízdy Slow Horses. Gary Oldman jako nesnesitelný Jackson Lamb a jeho tým odepsaných agentů MI5 jsou tentokrát na útěku, protože je Diana Taverner v podání Kristen Scott Thomas zatáhne do smrtelně nebezpečné hry plné pomsty. A do Slow House se navíc vrací agentka Syd Baker, kterou všichni měli za mrtvou. Disney Plus přináší německý seriál Město krve. Berlín zničený klimatickou krizí, pár vyvolených žije pod klimatizovanou kopulí a zbytek města ovládá zločin. Jenže ten zločin řídí upíři a chystají se uchopit i politickou moc. Na Disney Plus je také francouzská komedie Supervisor z prostředí věznice, kde idealistická ředitelka v podání Audrey Lamy věří, že každý vězeň si zaslouží druhou šanci. Po jejím boku Jean-Pascal Zady a francouzští kritici, co přirovnávají ke kanclu, jen za mřížemi. Na Edison Online dorazilo komorní norské drama 1001 gramů Benta Hamera o vědkyni, která hlídá národní prototyp kilogramu a vlastní život má vyvážený stejně pečlivě, dokud se nerozsype. Netflix nešetří, komik Joe Coy natočil už svůj šestý stand-up speciál Blue in the Face a znovu rozebírá rodinu a filipínsko-americké kořeny. Ryan Murphy pokračuje v antologii Monstrum čtvrtou řadou Příběh Lizzie Borden. Ella Beatty hraje ženu obviněnou z vraždy otce a macechy sekerou, v dalších rolích Vicky Creeps, Charlie Hunnam a Rebecca Hall. Parta z Hawkinsu se vrací na Netflix v druhé řadě animovaného seriálu Stranger Things Příběhy z 85., kde se blíží Valentín a městečko zaplaví přízraky. Španělská komedie Tenhle tým letí z Mary Belverdu pošle zaměstnance sírárny na team building do vesnice, kde se dozvědí, že se bude hromadně propouštět. Z Polska dorazila na Netflix minisérie Loutka, moderní zpracování klasického románu Boleslava Pruse o ambiciozním obchodníkovi posedlém aristokratkou Izabelou. Turecký seriál Not a Stranger ukáže, že najít spolehlivou chůvu je jedna věc, zjistit, kdo doopravdy je, je věc druhá. Japonské drama Umělá krása na Netflixu staví proti sobě chirurgyni, která chce zachraňovat životy, a hvězdnou plastickou chirurgyni, podle níž krása léčí. Tchajvanská akční komedie Čističi spojí na Netflixu odepsaného gangstra s arrogantním synem z politické rodiny a udělá z nich uklízeče průšvihů na obou stranách zákona. Film Best of the Best sleduje dvě kamarádky, které se přidají k univerzitnímu tanečnímu týmu s bollywoodskou fúzí a zjistí, že cesta za titulem je pořádně nemilosrdná. Korejský seriál The Scandal přivádí Son a Yi do nebezpečné milostné sásky v době dynastie Choson. A Kevin Hart pokračuje na Netflixu v show Cold as Balls, kde zpovídá sportovní hvězdy v kádích s ledovou vodou. Prime Video nabízí korejské romantické drama Love Other Than Yours o páru po 10 letech vztahu. Ze světa Reachera přichází spin-off Neagle, kde Maria Stan jako soukromá vyšetřovatelka pátrá po tom, kdo stojí za podezřelou z

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný

0: jméno světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
1: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, v pondělí se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Tituly, na které jsme tento týden hodili očko, najdete v pravidelném přehledu na našich stránkách v sekci novinky. Tak se neupejpejte a hupněte na web zunradio.cz. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a hlavně Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme hvězdu, která odmítla odejít do hvězdného důchodu. Jmenuje se Sakurajův objekt, leží v souhvězdí Střelce a byla to už hotová věc. Bílý trpaslík, vyhaslý zbytek, chladnoucí popel po dlouhém hvězdném životě. A pak, v roce 1996, si ji všiml japonský amatérský astronom Yukio Sakurai, protože najednou zase svítila. Přišel takzvaný heliový záblesk, hodně opožděný tepelný puls a trpaslík se nadechl znovu. Jak popsal Universe Today, za 30 let se hvězda šestkrát zjasnila a proměnila se v takzvanou hvězdu typu Wolf-Rayeta. Nová práce v Monthly Notices to potvrzuje spektrem z Very Large Telescope. Vědci navíc zjistili, že se zahřívá pomaleji, než modely slibovaly. Chápu to, po 67 letech z provozu se taky nerozjíždím hned z rána. Tak ať vám dnes něco milého zazáří dřív, než stihnete zestárnout. Nejde se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: This is Jeopardy.
2: Po 4 letech pauzy se 10. září 1984 vrací na americké televizní obrazovky kvízová show Jeopardy.
1: And now, here is the host of Jeopardy, Alex Trebek.
2: Do zábavného vědomostního pořadu, kde si můžete přijít na pěkné peníze či hodnotné ceny, nastupuje i nový moderátor, Kanaďan Alex Trebek. Za jeho působení dosáhne Jeopardy skutečného věhlasu a rozšíří se i na další světové kontinenty.
3: Psychofobie na tisíc. Co je? Gamofobie? To mají zejména muži a je to strach z manželství.
2: Dokonce i u nás se v 94. objeví Jeopardy. Ponese název Risk a později Riskuj, jen to nebude tak zábavné jako originál.
4: The Soviet Army was welcome in this capital in May of 45, but unwelcome in August of 68. You said it is what is Prague, Czechoslovakia. Absolutely right.
2: Trebek se za léta natáčení kvízového pořadu Jeopardy skutečně uvelebí v roli moderátora. Začne vkládat hodně ze své osobnosti do moderace, získá desítky cen a bude moderovat Jeopardy až do své smrti.
5: Let me see what's behind number three, please.
6: Dishwasher.
5: Oh, mine goes. It's really bad. Let's see.
6: Does it wash the dishes?
5: Yeah, but it makes a lot of noise when it's doing it, you know. It really does.
6: So did my ex-wife.
2: Alex Trebek s jeho 37 sezónami v Jeopardy získá zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako moderátor, který odprezentoval nejvíce epizod jednoho pořadu.
6: Shut up! I get myself into enough trouble without you jumping on me too.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem. Robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit.

0: hned teď. Přes 30 000 typů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store. Zadejte cílovou destinaci. Aplikace Na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme hvězdu, která odmítla odejít do hvězdného důchodu. Jmenuje se Sakurajův objekt, leží v souhvězdí Střelce a byla to už hotová věc. Bílý trpaslík, vyhaslý zbytek, chladnoucí popel po dlouhém hvězdném životě. A pak, v roce 1996, si ji všiml japonský amatérský astronom Yukio Sakurai, protože najednou zase svítila. Přišel takzvaný heliový záblesk, hodně opožděný tepelný puls a trpaslík se nadechl znovu. Jak popsal Universe Today, za 30 let se hvězda 6x zjasnila a proměnila se v takzvanou hvězdu typu Wolf-Rayeta. Nová práce v Monthly Notices to potvrzuje spektrem z Very Large Telescope. Vědci navíc zjistili, že se zahřívá pomaleji, než modely slibovaly. Chápu to, po 67 letech z provozu se taky nerozjíždím hned z rána. Tak ať vám dnes něco milého zazáří dřív, než stihnete zestárnout. Nejde se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
4: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační testy. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Úžasná tradice, uspořádají slovo na tvou počest a přitom vědí, že nemůžeš přijít.
2: Jak dlouho spolu žili?
3: 4 měsíce. To snad není pravda. Ona se svetuje na jeho počku.
4: 30. září 1983 vstupuje do kin dramedy režiséra a především scénáristy Lawrence Kasdana Big Chill, tedy Velké rozčarování, které získalo cenu publika na festivalu v Torontu.
5: Jimé, myslím, že pro tebe budu mít článek na tenhle týden i na další. Jimé, přestaň už s tím. Říkám ti, že tam poletím v pondělí. Ty slepý se přes víkend zrak nevrátí. Věř mi, mám tady něco fakt dobrýho. O čem to je? Ovšem, o sebevraždě, zoufalství, kam se poděla naděje, ztracená naděje. To je ono, ztracená naděje.
4: Částečně autobiografický příběh koncentrující se na 8 přátel z výšky, kteří se po 15 letech setkávají na pohřbu kamaráda Alexe, má velmi lákavé obsazení. Toma Berengera, Glenn Close, Jeffa Goldblama, Williama Hurta či Kevina Kleina. Do role Alexe byl obsazen Kevin Costner, ale Kasdan se ve střižně rozhodl jeho scény odstranit. A aby to Costnerovi vynahradil, nabídl mu hlavní roli ve svém dalším filmu Silverado.
1: Někdy myslím na děti a na to, že jsou pořád na prvním místě, že je musíš pořád chránit a starat se o ně. Což znamená, že tvůj život není přesně takový, jaký jsi chtěl, aby byl. Stanovíš si priority, no ale takový už je život. Kdo ví, jestli tohle náš přítel věděl? Jedna věc je jistá, žít s tím nemohl.
4: Oproti běžnému zvyku natáčení předcházelo velmi dlouhé zkoušení, kdy herci spolu žili 4 týdny na lokaci, aby se vzájemně dostatečně poznali a dosáhli tak přirozeného kamarádství, které je spojeno s blízkými dlouholetými přátelstvími zobrazenými ve filmu. Jednoduše řečeno, 4týdenní maratonská improvizace, kdy všichni zúčastnění neopouštěli své postavy. Byla to strategie, kterou všichni herci považovali za nesmírně užitečnou při vytváření věrohodných vztahů jejich postav a z individuálních herců se tak stal soubor.
6: Nikdo si nemyslí, že je špatný. Já netvrdím, že lidi dělají vždycky to správně. Možná tuší, že dělají něco nečestného, bezcitného, ale vždycky se domnívají, že proto mají dobrý důvod.
1: Jasně.
6: Lidi mají za to, že se nakonec všechno obrátí v jejich prospěch. A co když je to opravdu to nejlepší? Podle definice je nejlepší to, co je nejlepší pro tebe.
4: Film skýtá nesmrtelné téma nejen této generace baby boomers. V dospělosti se dostanete do bodu, kdy si uvědomíte, že máte své limity, že nikdy nedosáhnete určitých cílů a snů, které jste v mládí měli a věřili, že dokážete cokoliv. Vstoupíte do světa chladné dospělé reality.
2: Loni jsem byla na Havaji s jednou kamarádkou Rínou. A šli jsme do čínské restaurace. Tam nám přinesli koláčky štěstí a najednou bylo, nikdy se na nic nezmůžeš.
7: To snad není.
1: Dobrý, musím pamatovat.
4: Vtipný a chytrý snímek Velké rozčarování se stane během prvního víkendu promítání číslem 1 v Americe. Získá 3 nominace na Oscara a především status jednoho z nejlepších filmů 80. let, k tomu podbarveným úžasným soundtrackem.
1: Přátelství je soli života. To není všechno, ale peníze medem.
8: Tak to tam není.
2: Cože?
8: Ani pro boha, to už jsou vyštěstíčka cynický.
1: Jenom pragmaticky. Myslím, že je to až dojemné.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel, showroomy

0: U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si zahrajeme na meteorologii, ale ne na ty naše, kteří se pletou o 3 stupně. Mezinárodní tým vědců pomocí Webova teleskopu rozluštil počasí na vzdáleném světě SIMB 0136. Hnědém trpaslíkovi asi 20 světelných let od nás v souhvězdí ryb, jak popisuje Universe Today. Hnědý trpaslík je takový vesmírný nedodělek. Příliš velký na planetu, příliš hubený na hvězdu. A přesto tam zuří obří oblačné systémy velikosti celých planet. Vědci použili statistickou metodu zvanou analýza hlavních komponent a zjistili, že za vším stojí teplota a svislá stavba mraku. Teplejší oblasti mají mraky tenčí, chladnější naopak vysoké a hustší. Takže 20 světelných let daleko dokážeme říct, kde je zataženo. A já pořád nevím, jestli si v Brně vzít pláštěnku. Držte se, přátelé, a nechte si svítit na cestu. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: To byly Tony, Tony, Tony a track What Goes Around, Comes Around z poslední desky Sons of Soul.
1: Sometimes it's not really about money, it's about just living, you know, happy to be living, you know.
0: My jsme přicestovali do 16. září roku 1993, kdy jde do prodeje další číslo magazínu Rolling Stone a na jeho titulce je Janet Jackson, topless a její ňadra drží mužské ruce. Jsou to ruce jejího přítele a budoucího manžela René Elizonda a snímek pořídil jeden z nejlepších fotografů na světě, Patrick Demachelier. Nápad vzešel od Janet. Demachelier stiskl spoušť a tato černobílá fotografie se stává senzací a potravou pro stand-up komiky.
2: It's just a matter of maturing and the film really opening

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: UV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Anička, pozdravujem. Pozdravujem aj Lily. A pozdravujem dubajského princa Marečku. Krásne ráno.

Disco Savrus, rok 79. GQ Disco Nights.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Oh yeah, oh yeah. Чистый грубо. I'm here for this.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

keďže nám začína víkend, poprosím všetkých, chovajte sa slušne. Nie, že sa zlejete, ako také svine. A nefetujte.

A na záver, Rubber People, Mario Cruz in the Ghetto. Groovy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně, hodně daleko do minulosti. Vesmírný teleskop James Webb objevil v nejtemnějších koutech oblohy takzvané malé červené tečky. Drobné načervenalé body z doby, kdy byl vesmír starý sotva miliardu let. Astronomové dlouho nevěděli, co s nimi. Na černé díry jim chybělo rádiové a rentgenové záření. Na prvotní hvězdy se zase točily podezřele rychle. Nová studie v časopise Nature, jak popisuje Universe Today, přichází s vysvětlením. Podle počítačových simulací raného vesmíru ultrafialové světlo zabránilo obřím plynným mrakům rozpadnout se na hvězdy. Místo toho vznikla jediná prvotní superhvězda, která se okamžitě zhroutila do černé díry o hmotnosti milionu sluncí. A záření okolí ji navíc krmilo rychleji, než dovoluje Eddingtonova mez. Takže malé červené tečky jsou semínka kvazarů. Malé jméno, nepředstavitelný apetit. Zítra zase nastavím anténu vaším směrem. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: 24 minuty a nejvyšší rychlost člověka v atmosféře.
1: We were breaking barriers. We were setting new goals and exceeding those goals.
0: Joe Kittinger, přezdívaný muž, který spadl z vesmíru, odešel z armády v 78. a od té doby se kromě letectví věnuje letům s horkovzdušným balónem, kde také boří další rekordy. 18. září 1984 přistává po čtyřdenním letu z Ameriky do Itálie a stává se prvním člověkem, který přeletěl balónem přes Atlantik. Kittinger tak vytvořil rekord jak v nejdelším samostatném letu balónem, tak ve vzdálenosti pro typ použitého horkovzdušného balónu.
2: Hey, Birdio!
3: I had a lot of fun flying across the Atlantic, and I hope we get a sponsor for Around the World flight.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywood. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Edison Line nově nabízí komorní příběh 1001 gramů a Prime Video nasadilo další romantický kus You plus me against the world. Netflix pokračuje ve své antologii Monstrum s příběhem Lizzie Borden a také nás znovu zavádí do městečka Hawkins v druhé řadě animovaných Stranger Things, příběhy z 85. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí, čas Zuzana Maxa, neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: There is nothing wrong with blood. Blood is power. Blood is freedom.
1: Na Netflixu je nově k dispozici čtvrtá řada úspěšné antologie Monstrum. Po Jeffreym Darmorovi, bratrech Menendezových a Edu Gainovi si tvůrci Ryan Murphy a Ian Brennan tentokrát poprvé posvítili na ženu. Na Lizzie Borden. Nám to jméno možná moc neříká, ale v Americe z něj vznikla morbidní dětská říkanka. V srpnu roku 1892 byli v městečku Fall River ve státě Massachusetts nalezeni ve vlastním domě ubití sekerou zámožný Andrew Borden a jeho druhá žena Abby. Hlavní podezřelou se stala jejich dcera Lizzie. Porota ji nakonec zprostila viny, nikdo jiný obviněn nebyl a případ oficiálně zůstává nevyřešený. Seriál nabízí vlastní výklad. Lizzie je tu utlačovaná dcera z bohaté, ale chladné rodiny, která spolu se vzdorovitou služebnou uvízne v domě plném ponižování a krutosti. Obě pak hledají únik ve fantaziích o moci, touze a popomstě. Podle Iana Brennana série míří hlavně na viktoriánskou dobu, kdy žena měla jen málo možností, jak se vzepřít. Lizzie hraje Ella Beatty, dcera Warrena Beattyho a Annette Bening. Služebnou Bridget stvárnila Vicky Creeps, otce Charlie Hannem, který se v Monstru objevil už loni jako Ed Gein. A macechu Rebecca Hall. Nechybí ani stálice Murphyho světa Sarah Paulson, tentokrát jako sériová vražetkyně Eileen Wuornos. Pokud si stěžujete na napjaté nedělní obědy u rodiny, u Bordenových by vás to rychle přešlo. Všech 8 epizod seriálu Monstrum, příběh Lizzie Borden, najdete nyní na Netflixu.
2: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
3: Knife is too easy. And a rifle's almost too kind a way to go.
4: No, I know how we're gonna kill them.
5: No way a woman could do this.

0: Ladies and gentlemen, the mother of all kilograms.
1: Na Eddies Online přibylo komorní norské drama 1001 gramů režiséra Benta Hamera. Marie pracuje v Norském ústavu pro váhy a míry a patří k hrstce lidí, kterým je svěřen národní prototyp kilogramu. Kousek kovu ze slitiny platiny a iridia, který se z trezoru vyndává jen v rukavičkách a pod skleněným poklopem. Stejně pečlivě jako s ním zachází Marie i se svým vlastním životem. Všechno má svůj řád, míru a přesný čas, jen na city tu moc místa nezbývá. Pak se jí ale rozpadne vztah, vážně onemocní otec a Marie pak musí odcestovat s národním kilogramem v kufru na odborný seminář do Paříže, kde se bude vážit proti svému francouzskému protějšku. A právě tam se začne nečekaně převažovat i její vlastní život. Hlavní roli hraje norská herečka Anne Dahltorp, po jejím boku se objeví Laurence Stoker. Film měl světovou premiéru na festivalu v Torontu a Norsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kritici chválili jeho tichou, dojímavou a pečlivě vystavěnou poetiku, i když upozorňovali, že děje je tu opravdu jen pár gramů. Za to humor je tak suchý, že by se dal vážit na miligramy. Vizuální snímek 1001 gramů najdete nově v nabídce Eddies Online.
0: We at BIPM are very pleased to be able to welcome so many delegates to this kilo seminar.
2: Man determines the definition of weight, but it's equally important to understand what the definition of weight does to man.
3: C'est le kilo norvégien, ça?
4: Oui.
3: C'est lourd à porter, non?
4: Le plus lourd fardeau de la vie, c'est de n'avoir rien à porter.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: To by nebylo Prime Video, kdyby nám každý týden nenaservírovalo romantiku. Nově zde najdete francouzský film You plus Me against the World. Jde o adaptaci první knihy úspěšné romantické trilogie autorky, která si říká Emma Green. Za tímhle anglicky znějícím pseudonymem se ale ve skutečnosti skrývá dvojice francouzských spisovatelek a bývalých novinářek a jen ve Francii se jejich série prodala přes milion výtisků. Hlavní hrdinkou je 18-letá Alma z bohaté rodiny. Doma si všichni myslí, že poctivě studuje práva, ona ale potají studuje film. Na škole narazí na Vadima, samotářského rebela s temnou minulostí, a když spolu musí natočit studentský film, jiskří to mezi nimi od první chvíle. Nejdřív se nesnáší, pak se zbližují a nakonec se do sebe zamilují. Jenže do jejich vztahu se začne vměšovat někdo neznámý, kdo jim posílá anonymní výhrušky a hrozí, že vytáhne na světlo tajemství, která by je oba mohlo zničit. Film natočila Manon Goring, která má za sebou mimo jiné epizody francouzské verze seriálu Scam. Romantiku plnou tajemství You plus Me against the World najdete nyní na Prime Video.
1: J'ai pas. T'aimais ça.

0: first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
1: I've never seen flowers bloom in winter like this.
2: Na Netflix se vrací animovaný seriál Stranger Things příběhy z 85. s druhou řadou. Pokud jste po finále hraného seriálu zatoužili po dalším výletu do Hawkinsu, tady ho máte v kreslené podobě. Příběh je zasazený do zimy roku 85, tedy mezi druhou a třetí řadou původního seriálu. Parta se po všech hrůzách snaží žít normálně, hrají D&D, vysedávají v herně a chystají se na Valentína. Jenže po městě začnou vyrůstat podivné duhové květiny, objevují se přízraky a Hawkins zaplaví roj zvláštních stvoření. Parta, ke které se už v první řadě přidala nová kamarádka Nikki, musí přijít na to, co zatím stojí, dřív než se znovu otevře brána do světa vzhůru nohama. Seriál vede Eric Robles a nad celým projektem drží ochranou ruku bratři Duffrovi. Známé postavy tentokrát nedabují původní herci, ale nové obsazení. První řada z letošního dubna sklidila spíš rozpačité ohlasy a Netflix proto druhou sérii zkrátil z 10 epizod na 8. Kdo ale v Hawkinsu nechal kus srdce, ten se asi nechá zlákat i na zimní koulovačku s příšerami. 8 nových epizod seriálu Stranger Things příběhy z 85. najdete nyní na Netflixu.
3: A ghost? You dorks cannot be serious. Those flowers have upside down written all over them.
4: This just got interesting.
3: Not like anything we've ever seen before.
5: That's impossible.
3: We threw everything we had at that thing.
5: Nothing works. Not even Elle's powers.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

Je pátek a to znamená kompletní přehled všeho, co tento týden přišlo na streamovací služby. Tak se pohodlně usaďte, bude toho požehnaně. Apple TV Plus vypouští nejzajímavější věc týdne, 6. řadu špionážní jízdy Slow Horses. Gary Oldman jako nesnesitelný Jackson Lamb a jeho tým odepsaných agentů MI5 jsou tentokrát na útěku, protože je Diana Taverner v podání Kristen Scott Thomas zatáhne do smrtelně nebezpečné hry plné pomsty. A do Slow House se navíc vrací agentka Syd Baker, kterou všichni měli za mrtvou. Disney Plus přináší německý seriál Město krve. Berlín zničený klimatickou krizí, pár vyvolených žije pod klimatizovanou kopulí a zbytek města ovládá zločin. Jenže ten zločin řídí upíři a chystají se uchopit i politickou moc. Na Disney Plus je také francouzská komedie Supervisor z prostředí věznice, kde idealistická ředitelka v podání Audrey Lamy věří, že každý vězeň si zaslouží druhou šanci. Po jejím boku Jean-Pascal Zady a francouzští kritici se přirovnávají ke kanclu jen za mřížemi. Na Edison Online dorazilo komorní norské drama 1001 gramů Benta Hamera o vědkyni, která hlídá národní prototyp kilogramu a vlastní život má vyvážený stejně pečlivě, dokud se nerozsype. Netflix nešetří, komik Joe Coy natočil už svůj 6. stand-up speciál Blue in the Face a znovu rozebírá rodinu a filipínsko-americké kořeny. Ryan Murphy pokračuje v antologii Monstrum 4. řadou Příběh Lizzie Borden. Ella Beatty hraje ženu obviněnou z vraždy otce a macechy sekerou, v dalších rolích Vicky Creeps, Charlie Hunnam a Rebecca Hall. Parta z Hawkinsu se vrací na Netflix v druhé řadě animovaného seriálu Stranger Things Příběhy z 85., kde se blíží Valentín a městečko zaplaví přízraky. Španělská komedie Tenhle tým letí z Mary Belverdu pošle zaměstnance sírárny na team building do vesnice, kde se dozvědí, že se bude hromadně propouštět. Z Polska dorazila na Netflix minisérie Loutka, moderní zpracování klasického románu Boleslava Pruse o ambiciozním obchodníkovi posedlém aristokratkou Izabelou. Turecký seriál Not a Stranger ukáže, že najít spolehlivou chůvu je jedna věc, zjistit, kdo doopravdy je, je věc druhá. Japonské drama Umělá krása na Netflixu staví proti sobě chirurgyni, která chce zachraňovat životy, a hvězdnou plastickou chirurgyni, podle níž krása léčí. Tchajvanská akční komedie Čističi spojí na Netflixu odepsaného gangstra s arrogantním synem z politické rodiny a udělá z nich uklízeče průšvihů na obou stranách zákona. Film Best of the Best sleduje dvě kamarádky, které se přidají k univerzitnímu tanečnímu týmu s bollywoodskou fúzí a zjistí, že cesta za titulem je pořádně nemilosrdná. Korejský seriál The Scandal přivádí Son a Yi do nebezpečné milostné sásky v době dynastie Choson. A Kevin Hart pokračuje na Netflixu v show Cold as Balls, kde zpovídá sportovní hvězdy v kádích s ledovou vodou. Prime Video nabízí korejské romantické drama Love Other Than Yours o páru po 10 letech vztahu. Ze světa Reachera přichází spin-off Neagle, kde Maria Stan jako soukromá vyšetřovatelka pátrá po tom, kdo stojí za podezřelou smrtí jejího přítele. A pro milovníky romantiky je na Prime Video francouzský film You Plus Me Against the World o dívce z bohaté rodiny, která se zamiluje do rebela s temnou minulostí. Sky Showtime má hudební týden. Baz Luhrmann ve filmu Epic Elvis Presley in Concert poskládal unikátní záběry z Elvisových let ve Vegas a Charlie XCX si v dokumentu The Moment zahrála popovou hvězdu před prvním velkým turné. Po jejím boku Alexander Skarsgård a Rachel Sennott. Tak to je kompletní streamovací sklizeň tohoto týdne. Víkend máte zajištěný. Hovk!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: S4 stavební.
9: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
8: S4 stavební.
9: Více na www.s4stavební.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
0: Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Hollywoodu se blíží ke svému konci, v pondělí se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Tituly, na které jsme tento týden hodili očko, najdete v pravidelném přehledu na našich stránkách v sekci novinky. Tak se neupejpejte a hupněte na web zoomradio.cz. Díky, že jste si naladili půlnoc Hollywoodu a hlavně Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: I said.

jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na otázku, kterou si kosmologové kladou už desítky let. Jaký má vesmír vlastně tvar? Jak popisuje Universe Today, existuje šance, že vesmír není nekonečná plochá deska, ale uzavřená smyčka. Kdybyste letěli pořád jedním směrem dost dlouho, vrátili byste se na místo startu. Ne však do stejného času, takže žádný stroj času, jen velmi nudná cesta a stejný výhled. Profesor Andrew Jeffrey z Imperial College v Londýně a mezinárodní skupina Compact, asi 20 vědců, hledají důkazy v reliktním záření, tedy ve světle, které naposledy potkalo hmotu 380 tisíc let po velkém třesku. Tvar vesmíru by tam zanechal podpis, dva kruhy na opačných stranách nebe se stejným vzorem. Jeffrey mluví o trojrozměrném toru, což je vědecky řečeno kobliha. A pokud je vesmír příliš velký, nedozvíme se to nikdy. Tak si dnes dejte koblihu a myslete na topologii.

Like This, toto je Slowell. No a toto je Sanctus Groove.

Hot Modus po druhýkrát. Tentokrát Heartbeat. The Heartbeat. A DJ Sample z Jendomix.

Feelings can explain. DJ Maarten made in the mix.